trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár
0: trial.
1: Let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým,
0: trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl
0: trial.
1: To hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

šalášní hrad. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo pušklí jen, snad se někdo pušklí jen.

0: drive.
1: Trial.

trial. Trial.

Čau. Wow.

Bye. Trial.

trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: trial. Trial.
1: Did I disappoint you?

trial. Trial.

0: zachráncem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.

0: velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polovodkách.
1: Wow.

0: trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Nauči se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou.
0: Trial.
2: Se mi stýská.

try, haven't we?

Čau. Čau. Čau.

bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.

trial. Trial. Trial. Hello.

Trial.

0: called
1: Excited.
0: Shut.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát!

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
0: Trial.
1: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Bye. Try.

smile.

0: trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kole.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial

drive. Drive. Drive. Drive.

trial. Trial. Trial. Trial. I want some.

God.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven,
0: trial.
1: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už jen

0: Karel.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený.
0: Karel.
1: Nemusí plakat dál.
0: Karel.
2: Thank you.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

well. Right.

trial. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Bye. Trial. Trial.

0: prázdná.
1: Trial.
0: A v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna.
1: Trial.
0: Co vyměnil píchu za něho.

trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

phone. Phone.

0: question of time.
1: Trial. Trial. Trial.

0: Zavírej vrátka, tahle písnička je skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Čau.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: brátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial.

child. Child.

trial.

throttle. I know you can't be, cause it's no good. Throttle.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Bye. Trial.
1: Some people are a lot like clouds, you know.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani
0: trial.
1: Jak. Nevíš jak. Výroky bláznivý. Chtěli křídlo pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám. Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl jsi prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když jsi v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líbí, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: Nohy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Try.
0: Be a friend.

0: file. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky blásniví. Chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Srdce trochu třás, trochu třás.

máš vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Trials.

Trial. Touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál. Trial. Trial.

trial. Bye.

Bye. Bye.

Trial.

Wow. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru
0: pohrej,
1: tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nejdu sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupý špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás,
0: trial.
1: Trochu třás.

0: šalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.

Bye.

jsem měl prachy, to bych byl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš

Child?

0: of the heart.
1: Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

above. Wrong. Wrong.

try. Trial. Trial. Trial.

Bye. Bye. Bye.

Bye. Bye. Bye.

Bye. Bye.

0: trial.
1: Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank, na cenu

trial. Trial. Trial.

trial.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, jsem se měl.

čas. Já cestu zvolil si po ní sít. A teď tu jsem a stojím tu zas. A žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou láskou tím řád, být princem tvých snů.

0: dýchat, můžeš se smát.
1: Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít. Z tvých polipků svou láskou ti vzát, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Čau.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Stýská, smát, stýská.
1: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe.
1: Trial.
2: A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Comes from you.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pád.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Plásnivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Chtěl
1: si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál. Když si
0: žádám
1: ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo ušklí.

0: trial.
1: Ty touhy sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Strong.

trial. Trial.

ti dejé atrás mi hogar, no quise volver.

psy, jeden frank. Jsem nejbohatší z bank na cenu.

0: trial.
1: Murat Hüseyin'e bastın oradan. Tasim sabıdan.
0: Trial.

call. Try. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: I read it to baby. You're not alone.
2: Maya.
1: Maya.
0: Trial.

Ball. Trial.

trial.

drive.

trial.

0: přání.
1: Trial.
0: Co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou láskou ti vzat. Být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, z tvých polipků.
1: Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Stýskat se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou. Ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se mi stýská.
2: Trial.
3: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

trial. Trial.

child.

Files. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

child. Trial.

Wow. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: This beautiful lady spoke it.

trial. Trial.

0: trial.
1: So I give her the car keys. She helps me to bed.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: Bye.
1: This has a dignity of its own.

0: What's he saying?
1: Bye.
0: He's gonna kill me. Over and over again.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: You need cool air.
0: Trial.
1: Baby,

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trials.

trial. Trial.

try. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trying. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial.

trial. Trial.

Flying a stairway to trial. Trial. Trial.

0: mighty glad you stayed.
1: Trial. Trial.

thrive. Thrive.

troubles, that's what you do.

God. Trial. Trial. Wow.

0: Well,
1: down inside, woman, you.
0: Well.

Bye. Trial.

Trial.

Trial.

URL

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se
0: trochu
1: třás, trochu třás.

0: ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát
1: chtěl
0: znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap.

0: Touhy zpocený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial.

try.

Bye.

trial. Trial.

try. Trial. Trial.

města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

0: Trial.
1: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Bye.
1: Bye.

trial. Trial.

0: trial.
1: Endless love.
0: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
2: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
2: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Z Trial.
2: Cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
2: Výroky bláznivý.
0: Trial.
2: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: svýma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už klíbil, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Try.

trial. Through the night, your shining light.

trial. Trial.

ptákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: trial.
1: Nightfall covers me.
0: Trial.

0: Bye. Bye. Trial.
1: Vzpomínám, já byl
0: trial.
1: Už je to hodně let.

Bye.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku,

se brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: Čau.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na